stereo rýmy, ňurcu o plýmy, meteorologu o klímy, doktoru mladý o vakcíny, inžinieru Kenia o mašíny, građani Managasaki o Hirošími, vojníku trúpy o skrateniu, kurvy popuj o pošteniu, popu metaniše o kršteniu, generálu o napredženiu, astronomu teoretiše o nebu, pekaru se mieša u lebu, slastičaru o baklávi, koľko mora o rase da stavu. Radniku lijevo, vatrogascu crijevo, siromahu sreću,